0: Som avizoval, že teraz príde šťastná hodinka. Trošku som sa sekol vtedy, ale áno, toto tu máme. Aj dokončíme našu letnú skladbu v tejto hodine, tak na to sa teším. Volám sa Tibor, servuste.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

medzi dve špičkové pesničky šupnem nás. Aj vysvetlím, ale práve teraz nám vo Fanrádiu dohral Adam Ďurica a jeho novinka Iskry. O chvíľočku si budeme hrať

0: Rádio.
1: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá.

a noci kolem. Ty jsi jako sen, co nikdy nezačíná, nekončí. Jak příliv oceánu, řešení hlavolamu, jak zem, co obrací se ke slunci.